0: SVHLV.
1: Čau, čau, to je Bruno Biermann. Som tu Klausies, rádio SVHLV.